0: Nu sa som bai tara. Ahoj, tak to je velmi dobrý. Vlastně zase. Nejde to tak, to je to tak. Nejde to tak, že to je. Často to tak, že to je. Je to tak.
1: Na, já na to, že to je.